0: Ve snažím se toho řešit, že jsem se na ten výjel a tady...
1: That's your girlfriend.